zechcieť taký včučší nurt. Zvykla sobota, třetia noc on tour jak po šnurku. Pasažeriat ma žiteň multum, tajence chulánky, palenie lulkov. Bál domov, kde klub, kde co tam ješte, treba ti späť.